0: sisälle rokottel. Päänä tuvotta kottelmen parosille Aleksepo Filadon.
1: Dankó Rádió. Békéscsabán FM 100,9. A Magyar Zene Rádiója.